92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: 6 hodin 37 minut.
1: Relax Radio.
0: Ráno a dopoledne očekávejme zataženo na jihovýchodě středních Čech, zpočátku ojediněle slabý déšť. Odpoledne bude od západu postupně oblačno až polojasno. A odpolední maxima 21 stupňů Celsia. Srdcová dáma, raní, relaxační, bude od slzy už za chvilku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji za nich je ochotnej.
1: Miam, miam, miam. Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život. Skonto na
3: byte. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 se dejte pozor, počítejte se zdržením ve směru. Na Prahu se stala dopravní nehoda. Na 28. kilometru se v levém jízdním pruhu srazila dvě osobní auta.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Dnes je pátek, 11. září, je přesně 7 hodin a půl minuty.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme zataženo, na jihovýchodě středních Čech zpočátku ojediněle slabý dešť. Odpoledne bude od západu postupně oblačno až polojasno a odpolední teplota 21 stupňů Celsia. Kilo sem, kilo tam, pořádnou snídani teď si dám, tak já bych trošku přidal nějaká slůvka do písničky, kterou mám pro vás připravenou. Olga Lounová a Kamila Nývltová. Dobré ráno ke snídani, dobrou chuť.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Do klubu Rádia Relax už jsem vás pozval, taky vás pozvu do kavárny Rádia Relax na hotelu Kladno, kde začínáme hrát v 21 hodin, dneska i zítra, a hned ta další písnička je právě z 90. Ale za chvilku soutěžíme o pátý poukaz tento týden ráno, poukaz v hodnotě 1000 korun na něco dobrého z loňského food festivalu, který bude příští týden 19. září od 10 do 21 hodin v Lounech na Mírovém náměstí. Můžete ochutnat tradiční i netradiční gastronomii a připravený bude zábavný doprovodný program pro celou rodinu. A právě 1000 korunový poukaz ke stanovišti Los Churros mám připravený na tuto hodinu, takže za chvilku soutěžíme.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

Celý tento týden soutěžíme o dobroty z loňského food festivalu, který bude sobotu 19. září na Mírovém náměstí v Lounech. Dnes je to staroviště Los Churros, můžete si dát smažené tyčinky z odpalovaného těsta s typickým vroubkovaným povrchem, křupavé na povrchu, nadýchané uvnitř, obalené v cukru. Zkrátka dobrůdka a ty kilíčka poletí nahoru. No je to pro radost jídlo. Los Churros v hodnotě 1 000 korun je tady pro vás. A to v Lounech, tam budou ne kila, tam budou metráky, tam bude tuna jídla. A to už je moje soutěžní otázka. Ptám se, kolik má tuna metráků? Kolik má tuna metráků? Odpovídejte SMS nebo WhatsApp zprávami do 8 hodiny na číslo 606 736 736. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Já mám strašný hlad.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: 7 hodin 32 minut.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Počasí. Je zataženo téměř bez větří a takový bude celý den. Ráno a dopoledne čekáme zataženo na jihovýchodě středních Čech, zpočátku ojediněle slabý déšť. Odpoledne bude od západu postupně oblačno až polojasno. A odpolední teplota maximálně 21 stupňů Celsia. A mimo jiné posílám i Black Eyed Peas se Shakirou na cestu do školy.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: 7.44, mám tady gratulaci pro všechny oslavence, kteří máte narozeniny, blahopřeju, nějaké výročí a hlavně dnes má svátek Denisa, Deniska, všem Denisám a Deniskám blahopřeju.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. září. Tento den roku 1936 se narodil v Havlíčkově Brodě herec Pavel Landovský. 4 roky před ním také italský módní návrhář Valentino. Ročník 1965 je všestranný hudebník jménem Moby. Tento den končily v historii hned dvoje olympijské hry. Roku 1960 v Římě, roku 1972 v Mnichově. Tady došlo k teroristickému útoku, při kterém bylo zavražděno 11 izraelských atletů. Tento den roku 1971 se narodil Richard Ashcroft, bývalý kytarista a zpěvák skupiny Verve. 11. zářijový den 1971 zemřel Nikita Chruščov, ústřední tajemník KSSS. Ročník 1977 je Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. Rok před ním přišel na svět automobilový závodník Tomáš Enge. Roku 1940 se v New Jersey narodil režisér Brian De Palma. Tento den roku 1987 byl ve 43 letech ve svém domě na Jamajce zloději brutálně zavražděn Peter Tosh, hvězda reggae music. O 3 roky později vydal George Michael své druhé album Listen Without Prejudice. 11. září 2001 došlo k největšímu teroristickému útoku v dějinách lidstva. Dvě unesená letadla narazila do věží newyorských dvoučat, budov Světového obchodního centra. Jedno si za svůj cíl vybralo Pentagon a čtvrté skončilo v polizápadní Pensylvánie. Při útocích zemřelo víc jak 3000 lidí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Spousta jídla, ale obrovská hromada jídla bude v Lounech 19. září v sobotu na Lounském Food Festivalu. A vy tam můžete být taky a dát si něco hodně dobrého. Los Churros sladkosti v hodnotě 1 000 korun. Poukaz se mám připravený do 8. hodiny a ptám se, protože tam toho jídla skutečně bude hodně, tak se ptám, kolik má tuna metráků. Kolik metráků se vejde do jedné tuny? To je soutěžní otázka. Odpovědi SMS, WhatsApp zprávy posíláte a posílejte na číslo 606-736-736.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění máme pro Prahu, kousek od nábřeží Ludvíka Svobody. V ulici Klimenská se stala dopravní nehoda, srazilo se nákladní s osobním autem, projíždějte opatrně.

0: 8.00 je přesně teď.
1: Berounská nemocnice má nové rehabilitační vybavení z evropských peněz a referendum v Horním Bezděkově není platné. Pěkné páteční ráno.
2: Relax Radio.
1: Referendum o rozšíření kapacity soukromé školy v Horním Bezděkově na Kladensku není platné. K urnám přišlo jen 30% z 580 oprávněných voličů, potřeba bylo alespoň 35%. Většina hlasujících přitom odmítla zvýšení kapacity školy na 90 žáků a zaměstnanců. Do bývalého stacionáře se má přestěhovat škola z Kladna, která plánuje kapacitu 160 žáků. Místní obyvatelé se odvolali ke krajskému úřadu. Rehabilitační nemocnice Beroun pořídila nové vybavení pro pacienty. Pomáhat má například s tréninkem chůze, stability nebo pohybu rukou. Nové technologie využijí hlavně lidé s neurologickými potížemi. Vybavení bylo pořízeno s využitím evropských peněz. V Kralupech nad Vltavou se pro žáky stále zkvalitňuje prostředí výuky, více nám řekne mluvčí města Aleš Levý.
3: V Kralupech nad Vltavou v areálu základní školy generála Klapálka pokračuje rozsáhlá revitalizace školní zahrady. Její součástí bude také nová venkovní učebna. Projekt promění dosavadní školní dvůr v moderní venkovní prostor určený nejen pro výuku, ale také pro odpočinek, setkávání žáků a pořádání školních aktivit. Nově upravený areál nabídne příjemné prostředí, které propojí vzdělávání s pobytem venku a přispěje ke zkvalitnění zázemí školy.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní informace o vývoji počtu obyvatel České republiky za letošní první pololetí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich přistěhovalo a vystěhovalo. Statistici také poskytnou čísla o sňatcích a rozvodech.
2: Sport.
1: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v 6. kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku, jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách dnes ráno a dopoledne čekáme zataženo a na jihovýchodě kraje zpočátku ojediněle slabý déšť. Odpoledne bude od západu postupně oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dne budou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: A měla jsi sladkou nebo slanou snídaní?
1: Ještě žádnou.
0: Jo, žádnou. Aha.
1: Chystám se na to.
0: A bude sladká nebo slaná nebo jaká?
1: Asi sladká.
0: Takže to máme společný, žádná snídaně, to je paráda. Tak si dáme ke snídaní Garcia.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Přepínám přepínač a už mám na telefonu výherce Jirku dnešní soutěže, protože napsal správnou odpověď. Já jsem se ptal, kolik metráků se vejde do jedné tuny. Jaká je správná odpověď?
1: 10 metrických centů.
0: 10 metráků se vejde do tuny. Někdo napsal 100 metráků, to je moc. Zkrátka, kolik má metrák kilo?
1: 100.
0: Kolik má tuna kilo?
1: 1000.
0: 1000 děleno 100 je 10. A je to. A teďka pozor, Jirko, zkus přepočítat svoji váhu na tunu. Já vážím 0,12 tuny.
1: No, tak 0,12 tuny. Tak já budu mít
0: 0,15. Tak to je dobrý. To potřebujeme židla aspoň do 160 kil. Já ti blahopřeju, protože Los Churros v hodnotě 1000 korun v lomském food festivalu můžeš snít a rozdat to tam na Mírovém náměstí. V sobotu 19. září se koná lomský food festival od 10 do 21 hodin po celý den v Lounech. Bude velká zábava a hodně jídla a ty tam budeš taky a můžeš nabírat kilíčka. Takže blahopřeju.
1: Děkuju.
0: Měj se hezky, vydrž na telefonu a hezký víkend. Ahoj.
1: Taky hezký víkend všem.
2: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: zimní zahradice Airsklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 8 hodin 44 minut, divoká zpěvačka Helsy na rádiu Relax. Divoce to vypadá i na některých místech v Praze na silnici. Pojďme se podívat, kde.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Konkrétně D7, příjezd do Prahy, počítejte se zdržením určitě. Došlo k dopravní nehodě zhruba ve 8:45 na příjezdu do Prahy na D7. Necelé 2 kilometry před Prahou se srazilo osobní auto s motorkou. Dopravní nehoda se zraněním, které došlo před pár minutami na kraji Dolních Břežan u čerpací stanice. A taky se šetří v Praze dopravní nehoda poblíž hned u Vltavy v ulici Klimenská. Je to nehoda nákladního a osobního auta. Jezděte opatrně, linka řidičů 606-736-736.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Další nové zprávy budou v 9 hodin. Teď aktuálně, jak to vypadá na D7, se na příjezdu do Prahy si postojíte zhruba 15 minut, nebo popojedete pomalu v koloně kvůli dopravní nehodě, která se stala necelé 2 kilometry před Prahou u letiště ve směru do Prahy. Na D7 se srazila motorka s osobním autem a proto se tam vytvořila kolona.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za minutu bude 9.
1: Na rakovnickém vlakovém nádraží se zranil muž, pro kterého letěl vrtulník, a v Podbořanech je dokončena revitalizace parku za 6,5 milionu korun. Hezké páteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Včera na vlakovém nádraží v Rakovníku se při posunování vlaků zranil muž. Utrpěl zranění dolní končetiny a do nemocnice ho transportoval vrtulník. Podle policie byl muž při vědomí a dechová zkouška byla negativní. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Podbořany dokončili revitalizaci Schillerova parku za 6,5 milionu korun. Přibyly nové cesty, dvě hřiště, osvětlení, altán nebo psí hřiště. Součástí parku je také pravěká stezka a broukoviště. Obnovený je i kamenný památník německého spisovatele Friedricha Schillera. Sezóna houbaření je tady a s ní jsou spojena i rizika, která houbařům hrozí. Poprosili jsme zkušenou preventistku, která nám poradí, jak se případným problémům vyvarovat.
3: Houbaři začínají vyrážet do lesů zjišťovat, zda rostou houby, jiní se jdou do lesa třeba jen projít. S tím ale každoročně souvisí také pátrací akce po lidech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné, nejenom personálně, ale i na použití techniky, protože se jedná o rozsáhlé plochy k propátrávání v nepřehledném a nepřístupném terénu. Pokud plánujete výlet do lesa, je důležité si sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a vhodné oblečení. Někomu blízkému říct, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo, kde se nacházíte. Pokud se ztratíte, co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku 158. Pro Radio Relax preventistka Monika Šindlová.
1: Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, které má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr.
2: Sport.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Nuno to uvedl na tiskové konferenci před pátečním zápasem druhé anglické ligy.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně měříme na Kladně 12 stupňů Celsia. Obloha je zatažená, odpoledne bude polojasná. Denní teplotní maxima budou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Ha, houba. Tak půjdeš na houby nebo ne?
1: Ne, nepůjdu.
0: Nezbírám.
1: Prostě já jako to rezignuju. Nepůjdu prostě.
0: Houby se tě vyhýbají obloukem?
1: Velkým.
0: Nebo ty houbám?
1: Možná to bude vzájemný. To bude ten problém možná.
0: Vždycky ti to někdo vybere, ty houby před tebou.
1: Jo, vždycky slyším jenom mám, no a já nikdy nic nemám.
0: Tak sbírej ty červené s tím bílým puntíkem, protože ty si, tak se nikdo nevšímá.
1: No právě, to jsem sbírala jako malá, ale nikdy jsem to nesměla jíst. Proč?
0: Napověz to dám na 606-736-736. Jsme ale houbaři. Tak pojďme sbírat radši muziku. Erasure, Andy Bell, Vince Clark, už za chvilku.
2: Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

Adonis na Relaxu. Tenhle zpěvák měří téměř 2 metry, ten při tom hledání hub musí mít alespoň dalekohled. No a my tady s Barčou jsme absolutní amatéři v hledání hub a potřebujeme nějaké místo, kde by se něco dalo najít. Napovězte, pošlete nám, napište nám na 666 736 736, kde teď nejvíc berou v posledních dnech.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak už se tady vidím, kde berou. Mám tady před sebou mapu, kde rostou houby. Třeba na Příbramsku, když vyrazíte z Příbramy na sever, na jih, na východ, na západ, tak určitě něco přinesete. Na Šumavě až tolik ne, ale celé Krušné hory v okolí Karlových Varů anebo Krkonoše, tak tady by měly ty houby růst po kilech, možná po 100 kilech. Okolo Liberce, když pojedete, tak určitě neuděláte chybu, když půjdete na houby.

0: Upozornění, čerstvá nehoda se stala před pár minutami v Praze u jižní spojky. Na sjezdu u Krče z jižní spojky na ulici Michalskou se srazila dodávka s motorkou.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: 9 hodin 37 minut, na obloze to vypadá všelijak, ale odpoledne by se to mělo vybrat to počasí do hezčího, polojasného, protože je i spousta venkovních akcí, tak ať to klapne. Třeba konkrétně na Kladno míří o víkendu i Ben Kristoval a toho já mám teď připraveného společně v duetu se skupinou Miraj, pojď ke mně blíž, takže pojďte k nám blíž.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky. Žádná

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. V Praze v ulici k Barrandovu směrem k Pražskému okruhu u toho nájezdu směrem pak k letišti se stala dopravní nehoda, dodávka a osobní auto.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin bude za půl minuty.
1: Drahoš na Rakovnicku řeší plánovanou výstavbu větrných elektráren a na dálnici D6 u Lubence se otevře další více než 2-kilometrový úsek. Pěkné dopoledne s Bárou a Danem.
2: Relax Radio.
1: Zastupitelé v Drahouši na Rakovnicku budou v pondělí jednat o plánované výstavbě větrných elektráren. Projekt se nelíbí části obyvatel, kteří upozorňují na ochranu krajiny a přírodního parku Jesenicko. Proti záměru se už dříve postavil také odbor životního prostředí Rakovnického úřadu. Obec ale v dubnu schválila pokračování jednání s investorem. Řidiči se brzy dostanou na další část dálnice D6 u Lubence poblíž obce Lešky na Lounsku. Otevře se úsek, který je dlouhý více jak 2 kilometry. Několik měsíců tam ale potrvají dopravní omezení. Řidiči tak musí počítat se zúžením a nižší rychlostí. V Lounech se těší nové relaxační oáze, více nám řekne mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Parčík u pramene v Lounech je téměř dokončen. Večer nyní prostor oživuje osvětlený altán. Nové posezení, dřevěná lehátka a relaxační sítě jsou připravené pro chvíle odpočinku a setkávání. Součástí revitalizace bylo také zvelebení okolí léčivého pramene Luna, který patří k významným místům Loun. Upravený prostor nyní nabízí také lavičky, mobiliář a vytváří příjemné místo pro krátké zastavení i další odpočinek s výhledem na České středohoří. Nově vysazené stromy, keře, trvalky a tisíce cibulovin ještě na podzim doplníme dosíváním travnatých ploch a bude také dokončena realizace zelené střechy altánu.
1: Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 11 milionů. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubice ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0-3.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Později bude zataženo. Denní nejvyšší maxima budou 18 až 21 stupňů Celsia a bude se postupně ochlazovat.
0: Dám ti, Barčo, na výběr černá nebo bílá?
1: Černá.
0: Kterou barvu na oblečení máš nejraději?
1: Vždycky černá.
0: Černou. Černé myšlenky. Tak tahle ta písnička je černobílá.
2: Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 10 hodin 9 minut, to je čas na svačinu. Pokud přemýšlíte o obědu, nabídku máme i na našem webu radio-relax.cz. No a nabídku zajímavých tipů na víkend mám připravenou. Za chvilku uslyšíte naše tipy na víkend.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Let's get down to business.

nebo bílá, to jsou protiklady. A vlastně o tom je i náš dotaz na Facebooku Rádia Relax. V čem jste s vaším partnerem naprosto odlišní? Odpovědi najdete na Facebooku Relax Radio. Já tady kouknu aspoň na jednu. Sport, mimo jiné sport, napsala Zdenulka a nebo Alena. V čem jste odlišní s partnerem? Úplně ve všem, vlastně nechápu, že jsme se ještě nepozabíjeli.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na plno. Když něco, tak Allegro.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: letiště Otvovice. Bude tam víno, burčák, dobroty z grilu, hudební doprovod a večer koncert skupiny Tip. Tuto sobotu se koná 11. ročník happeningu na Starém mostě. Na obou březích Vltavy mezi Veltrusy a Nelhozevsí bude od 15 hodin připraven bohatý program. Hudba na dvou pódiích, dobré jídlo a pití, divadelko a výtvarné dílny pro děti. Vstupné je dobrovolné. Třetí pozvánka je do Berouna. Tento víkend Beroun opět ožije keramikou, letos po 30. Hrnčířské trhy se konají na Husově náměstí v Berouně. No a těšit se můžete jako tradičně na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, kteří tradičně přiváží to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. V sobotu otevřeno 8 až 18 a v neděli 9 až 17 hodin.
1: Beroun 97,5 FM.
2: 97,5 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud pospícháte na oběd, tak zvolte tu správnou trasu, abyste to stihli, abyste nezůstali někde v koloně dlouho. Teď byste zůstali v koloně, a to na Pražském okruhu směrem od Chrášťan k D1 kvůli požáru osobního auta, který se stal před sjezdem na Jinočany. Tak pozor, na Pražském okruhu kvůli tomuhle tomu s velkým zdržením počítejte. Na Evropské směrem k taky v Pražském okruhu a potom k D7 došlo k dopravní nehodě, srážce dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 11. září se blíží 11. hodina, čas oběda, máme pro vás na výběr například gastro sítná v Kladně, v hotelu Kladno, hovězí vývar z morkových kostí s játrovou rýží, králičí stehinko na smetaně, hovězí svíčkovou pečení, vepřové ražníči nebo pene s restovanými žampiony, čery rajčaty a smetanou si můžete dát hned, jak tam přijdete.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 11 hodin 11. září bude přesně za půl minuty.
1: Oblastní nemocnice Kladno má nový ultrazvuk pro lepší a snadnější vyšetření pacientů a Neratovice se chystají na topnou sezónu.
2: Relax Radio.
1: Lékaři oddělení centrálního a urgentního příjmu oblastní nemocnice Kladno mají k dispozici nový mobilní ultrazvuk. Přístroj v hodnotě 1 379 000 korun pořídila nemocnice díky finančnímu daru statutárního města Kladna. Moderní systém lze podle potřeby přesouvat přímo k pacientům a využívat při vyšetřování akutních zdravotních obtíží. Nový ultrazvuk byl na urgentním příjmu předán včera dopoledne. Neratovice zahajují přípravy na topnou sezónu. Do systému se doplňuje ústřední topení na provozní tlak. Obyvatelé a bytová družstva už proto nemohou na zařízeních provádět opravy. Přípravné práce souvisejí s nadcházející topnou sezónou, aby vše po spuštění probíhalo bez problému. Starosta města Podbořany Radek Reindl nás informuje o nové úpravě parku.
3: Podbořany dokončili revitalizaci Schillerova parku za 6,5 milionu korun. Přibyly tady nové cesty, dvě hřiště, osvětlení, altán i plocha pro venčení psů. Součástí parku je také pravěká stezka a broukoviště. Obnovený je i původní kamenný památník německého spisovatele Friedricha Schillera.
1: Průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy korun za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky.
2: Sport.
1: Manchester United a Bayern Mnichov vstoupili do fotbalové ligy mistrů přesvědčivými výhrami s rozdílným průběhem. Anglický tým si už v prvním poločase snadno poradil se Sabahem Baku a nakonec vyhrál 4-0.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes nás čeká polojasno, ale postupně se bude zatahovat. Nejvyšší teploty budou 17 až 20 stupňů Celsia.
0: No a Parčo, co ty a fotbal?
1: No tak já nemám ráda fotbal.
0: Ty ho nehraješ. Já mám spoustu kamarádek fotbalistek.
1: Moje ségra je bývalá fotbalistka, teď už bývalá. Všechny prsty...
0: Co hrála? Okresní přebor?
1: Ne, moje ségra byla...
0: Krajský přebor, ligu?
1: Já to asi nemůžu říct, ne, tam, kde byla.
0: Tak to neříkej.
1: Ale asi byla to liga, nebyl to okresní přebor, žádný prales.
0: Neříkej to, jenom je to pak pošeptáš do ucha.
1: Dobře.
0: Neříkáme to do vysílání posíláme Inu. A k obědu přejeme dobrou chuť.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Disco 2000 je další písnička z našeho pátečního dopoledního playlistu a je to pozvánka do kavárny Rádia Relax na hotelu Kladno na 80. 90. ale hrajeme i československý pecky.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

o jídlu mimo jiné máme jeden dotaz a příspěvek na Facebooku Rádia Relax. Tento týden ptáme se, které jídlo vás nadchlo. Vlasta napsala. Krupička. Vlasta napsala nebo napsal? Vlasta napsala. Krupička. Napsal nám Edward. Losos na másle, smaženice a houbovo-smetanová omáčka, polévka z kotrče, píše Lídie. Kuře na soli, Pavel. Pak píše tady Honza, když si někde dám smažák, řízek, co není jak od špičáka, jestli pak víte, vzpomínáte si, kde se to použilo, řízek od špičáka. A nebo napsal Honza, Jan, že ho nadchne jídlo, když je gratis. Nadchne mi jako invalidního důchodce každé jídlo.

0: Mám pro vás tři zajímavé tipy na víkend. Zveme vás na Maruščin pochod od srdce. Je to celodenní akce na fotbalovém hřišti v Bratronicích, která bude zítra od 10. hodiny dopolední do odpoledních 17. hodin. Těšit se můžete na zábavnou stezku v délce zhruba 3 kilometry a na hřišti se bude soutěžit. Bude se těžit zlato, hledat poklad v písku. Chybět nebude ani výborné občerstvení a pro děti bude připravený skákací hrad. Ve 14 hodin pak je na programu koncert Jakuba Vostřáka. Výtěžek půjde na pomoc nemocnému Domískovi z Chudenic. Další pozvánka je Letorosty 2026, pozvánka na zámek Králův dvůr zítra odpoledne od 15 hodin až do pozdních večerních hodin. Na zámku Králův dvůr vystoupí Bildačok, Laura a její tygři Vojtadek a spousta dalších. Mediálním partnerem je Rádio Relax a budu se tam na vás těšit. Třetí pozvánka je pro Taška Fest, meziplanetární festival, který je na podporu umělců s postižením a bude zítra od 11 do 22 hodin v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích. Vstupné na multižánrový festival je dobrovolné.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: zimní zahradice Airsklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Hrajeme si česky k obědu v pátek 11. září. Česky, protože čeština má dneska výročí. 11. září v roce 1861 byla čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách. No a pokud budeme zjišťovat, které české slovo je nejznámější a celosvětově nejúspěšnější, tak je to slovo robot. Robot, které poprvé zaznělo v roce 1920 ve hře RUR od Karla Čapka, ale to slovo vymyslel jeho bratr Josef Čapek. No a pak jsou taky slova, která jsou celosvětově známá a přitom vznikla v tehdejší české zemi, takže třeba slovo pistole. Pistole je české slovo a je z husitské píšťaly, anebo dolar je z tolaru, anebo taky houfnice. Tak tohle to všechno umí čeština.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

Ceny emisních povolenek, respektive systém emisních povolenek, může zvýšit ceny pohonných hmot. I o tom budou zprávy, které právě teď připravuje Barča na 12. hodinu.

0: 12.00 přesně teď.
1: Na Rakovnicku došlo k dopravní nehodě. Jedna žena byla převezená do nemocnice a v Neratovicích proběhlo zadávání veřejných zakázek na kluziště. Pěkné páteční poledne.
2: Relax Radio.
1: Nehoda dvou osobních aut dnes dopoledne zkomplikovala dopravu u Kněževsi na Rakovnicku. Policisté tam dopravu řídili kyvadlově. Při střetu vozů se zranila jedna žena. Se zmožděným hrudníkem ji záchranáři převezli do rakovnické nemocnice. Dechové zkoušky řidičů byly negativní. Město Neratovice připravuje na nadcházející sezónu provoz mobilního kluziště. Vzhledem k termínu plánovaného zahájení provozu nebylo možné uskutečnit standardní zadávací řízení a zároveň ponechat dodavateli dostatek času na objednání technologie, rezervaci montážních kapacit a další nezbytné přípravy. Rada města proto schválila výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V Kralupech nad Vltavou se pro žáky stále zkvalitňuje prostředí výuky. Více nám řekne mluvčí města Aleš Levý.
3: V Kralupech nad Vltavou v areálu základní školy generála Klapálka pokračuje rozsáhlá revitalizace školní zahrady. Její součástí bude také nová venkovní učebna. Projekt promění dosavadní školní dvůr v moderní venkovní prostor určený nejen pro výuku, ale také pro odpočinek, setkávání žáků a pořádání školních aktivit. Nově upravený areál nabídne příjemné prostředí, které propojí vzdělávání s pobytem venku a přispěje ke zkvalitnění zázemí školy.
1: Připravovaný systém emisních povolenek zvýší náklady rafinérií. Do budoucna se tak projeví i v cenách pohonných hmot. Zároveň ale nejde o důvod současného růstu cen paliv. Na negativní dopad na rafinérský průmysl dnes poukázal premiér Andrej Babiš. Podle něho by proto mělo být spuštění systému odloženo.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách bude zatažené, večer se ale začne vyjasňovat a bude kolem 15 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou ke 13 stupňům Celsia.
0: No a už máte doma topnou sezónu, jsme o tom mluvili dneska v jedních zprávách, že už začíná topná sezóna.
1: Ne, my ještě ne.
0: Ještě ti nehoří krb doma?
1: Ještě ne.
0: Poleno v krbu?
1: Ještě chvilku počkám.
0: Ještě tak dva dny a pak příští týden uvidíme, co podle... Tak jaké bude ještě počasí o víkendu teda?
1: No o víkendu to bude ještě tak nějak dobrý, jako asi poslední teplý víkend nás čeká.
0: Tak uvidíme, necháme se překvapit. Já mám tady pozvánku do kabárny Rádia Relax Gala. Dnes a zítra start v 21 hodin.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Společně jsme vkročili do druhé poloviny 11. září a víkend je nám blíž. Takže já mám pro vás tři zajímavé tipy.
1: Tip relaxu. Tip relaxu.
0: Pozvánku na Maruščin Pochod od srdce, což je celodenní akce, která bude na fotbalovém hřišti v Bratronicích zítra od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na zábavnou stezku v délce zhruba 3 kilometry a na hřišti se bude soutěžit, těžit se bude zlato, budete hledat poklad v písku a chybět nebude ani výborné občerstvení a pro děti skákací hrad. Ve 14 hodin je pak na programu koncert Jakuba Vostřáka a výtěžek, ten půjde na pomoc nemocnému Domískovi z Chudenic. Festival Letorosty se bude konat zítra na zámku Králův dvůr. Zítra od 15. hodiny až do pozdních nočních hodin vystoupí spousta kapel, zaspívá Bildačok, Laura i Tygři, Vojtadyk a spousta dalších. Mediální partner Radio Relax, budu se tam na vás těšit u mikrofonu. Taškafest je ten třetí tip, to je meziplanetární festival na podporu umělců s postižením a bude zítra od 11 do 22 hodin v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích. Vstupné na multižánrový festival je dobrovolné.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. září. Tento den roku 1936 se narodil v Havlíčkově Brodě herec Pavel Landovský. 4 roky před ním také italský módní návrhář Valentino. Ročník 1965 je všestranný hudebník jménem Moby. Tento den končily v historii hned dvoje olympijské hry. Roku 1960 v Římě, roku 1972 v Mnichově. Tady došlo k teroristickému útoku, při kterém bylo zavražděno 11 izraelských atletů. Tento den roku 1971 se narodil Richard Ashcroft, bývalý kytarista a zpěvák skupiny Verve. 11. zářijový den 1971 zemřel Nikita Chruščov, ústřední tajemník KSSS. Ročník 1977 je Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. Rok před ním přišel na svět automobilový závodník Tomáš Enger. Roku 1940 se v New Jersey narodil režisér Brian De Palma. Tento den roku 1987 byl ve 43 letech ve svém domě na Jamajce zloději brutálně zavražděn Peter Tosh, hvězda reggae music. O 3 roky později vydal George Michael své druhé album Listen Without Prejudice. 11. září 2001 došlo k největšímu teroristickému útoku v dějinách lidstva. Dvě unesená letadla narazila do věží newyorských dvojčat, budov Světového obchodního centra. Jedno si za svůj cíl vybralo Pentagon a čtvrté skončilo v poli západní Pensylvánie. Při útocích zemřelo víc jak 3000 lidí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13 hodin, 1,5 minuty k tomu, přesný čas naproti mě se zprávami Barča, která si upravuje židli, asi si špatně sedí, ale teď už sedí dobře, jdeme na zprávy.
1: Dočasná v Žadci dává zabrat hlavně policii, která řeší nespočet protiprávního jednání a odborníci objevili na Prostějovskou jeskyni. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Policie řeší během letošní dočasné v Žadci 49 případů protiprávního jednání. Nejzávažnější bylo napadení strážníka, kvůli kterému kriminalisté zahájili trestní řízení. Policisté také evidují výtržnictví, nebezpečné vyhrožování nebo jízdu pod vlivem návykových látek. Během slavností zkontrolovali 465 vozidel a 460 lidí. Na hranici Berouna a Králova dvora funguje nová plnící stanice vody pro hasiče. Velkoobjemovou cisternu dokáže naplnit za 3 minuty. Hasičům tak usnadní zásahy a zvýší dosah požární ochrany až na 3 kilometry. Stanici společně vybudovala obě města ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízler nám přináší informace o počtu obyvatel.
3: Během prvního pololetí letošního roku se počet obyvatel Česka o 12,2 tisíce snížil na necelých 10 904 tisíc. Kladné saldo zahraničního stěhování v hodnotě 8,9 tisíce přistěhovalých nedokázalo vyvážit úbytek obyvatel přirozenou měnou o 21,1 tisíce. Meziročně nižší byl jak počet živě narozených, konkrétně 36,5 tisíce, tak i zemřelých 57,6 tisíc. Sňatků ale bylo letos v tomto období více, konkrétně 18,5 tisíce.
1: Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javořickém krasu, která letos získala ocenění za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu do ní objevil náhodou 33-letý speleolog David Stodola. Poté, co z útrob jeskyně vytahal po kbelicích tuny materiálu, začal se mu před očima postupně rozkrývat spletitý systém krasových chodeb, bohatě zdobených domů, propastí a komínů. Odborníci už mají zmapovaných 315 metrů.
2: Sport.
1: První den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i česká reprezentantka. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V sobotu nás čeká polojasná obloha, teploty kolem 20 stupňů Celsia. V neděli se mírně ochladí, bude oblačno s občasným deštěm nebo mrholením a teploty budou kolem 19 stupňů Celsia.
0: Tak je to tady, máme pátek, cítíš už tu pohodovou atmosféru?
1: Už to cítím.
0: Jo?
1: Úplně se těším.
0: A jaké jsou plány na víkend?
1: No, budu muset hodně uklízet teď doma.
0: Jasně.
1: A budu se připravovat na dovolenou.
0: Takže vlastně ty to bereš už jako předvánoční úklid, tohle to ještě ne, snad ne.
1: Ne, to ne, Honziku, ale jako je pravda, že ty okna bych potřebovala umýt, zrcadla a tak dále.
0: Takže v Kačici tenhle víkend, kdo by chtěl, je k dispozici brigáda. Jsem zvědavý, kdo se ozve.
1: No tak ať se nehlásí hlavně všichni, ale jako nějaká ta ruka pomocná by se mi hodila.
0: Tak víc na Barči Instagramu, mrkněte tam, je tam teda vyhlášený tady ten, tady ten přivídělek na víkend. Olimar z Troublemaker už za chvilku na Relaxu. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: A každému se občas do něčeho nechce. A protože jsme to slíbili, hledáme pak výmluvy, proč slib nemůžeme splnit. Mezi naše nejčastější výmluvy prý patří nemoc, návštěva u lékaře, nehoda nebo přetížení pracovními úkoly. Pokud se naše výmluvy týkají práce, používáme ze 75% stále stejné výmluvné triky. Jakou tedy výmluvu relaxáci používáte nejčastěji vy? To je dnešní téma 606 736 736. Otevírám dnešní téma při pátku s datem 11. září.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: 13 hodin 21 minut k tomu. Slovo nestíhám. Já bych řekl král všech výmluv. To dnes společně ve Fresh Timeu řešíme. Tohle jste už asi za svůj život slyšeli několikrát a i možná slovo nestíhám použili. Výmluva, která je, já bych řekl, nádherně univerzální. Nestíhám uklidit, nestíhám odpovědět, nestíhám přijít, nestíhám zavolat a tak dále. Psychologové navíc rozlišují mezi tím, kdy člověk opravdu nestíhá, a takzvanou prokrastinací, tedy odkládáním věcí, které nechceme nebo se nám zkrátka do nich úplně moc nechce. A nejlepší je, že sami sobě dokážeme vytvořit velmi přesvědčivý příběh, proč to vlastně nejde. Takže pokud dnes něco neuděláte, můžete si říct, nestíhám. A když se někdo zeptá proč, odpověď je samozřejmě jednoduchá, protože nestíhám. To je výmluva, která za mě se rozhodně nedá porazit. A SMSky od vás, to je za mě taky skvělá výmluva, kterou napsal Tomáš. V práci mám jednu univerzální, Honzo. Myslel jsem, že to řeší kolega. Kolega má samozřejmě stejnou výmluvu. No jasně, tohle se taky používá často. Myslel jsem, že to řeší kolega. Za mě skvělá výmluva.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.
3: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve své

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, pozor si dejte aktuálně na Karlovarce, tedy silnice číslo 6, tam je končí prodloužení dálnice, tedy za sjezdem na Jesenici, za Jesenickou křižovatkou je dopravní nehoda ve směru na Karlovy Vary, před Petrohradem se bouralo. Průjezdné to je, se zvýšenou opatrností, tak s tím jen počítejte.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: pátek 11. září na Relaxu, za chvilku další odpolední zprávy, blíží se nám totiž 14. hodina. Tohle je Calvin Harris a Reckon Bowman. Calvin Harris, jeden z nejbohatších DJů světa. Ale teď volume doprava, pánové, jestli chcete mít dnes pěkný večer. Mám tady teď před sebou skvělý výzkum. Pánové, asi potěším hlavně vás, protože tady je jasně vysvětleno, co přináší dvoudenní štěstí, pocit dvoudenní pohody. Je to, a myslím, že teď i dámy, rozhodně poslouchejte, protože bez vás to vlastně nepůjde, je to milování s partnerem, partnerkou. Podle tady toho výzkumu lidé po milování pociťovali zvýšenou psychickou pohodu a spokojenost ve vztahu ještě zhruba 2 dny, tedy až 48 hodin. Tohle vám nedá ani drahá romantická večeře při svíčkách. 2 dny štěstí a vlastně nic to nestojí. Takže jestli se někdo cítí při pátku podrážděný, máte špatnou náladu a chcete mít fakt pohodový, šťastný víkend, plán na dnešek, na dnešní večer je asi jasný.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 14. hodina, přesná je i Barča, pojďme jí dát slovo.
1: V Mělníku se o prázdninách pracuje na vylepšování školních zařízení a v Berouně nemohou skolaudovat ulici z důvodu poškození.
2: Relax Radio.
1: Letní prázdniny město Mělník každoročně využívá k opravám a modernizaci základních a mateřských škol. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Do škol, školek a dalších zařízení investuje přibližně 66 milionů korun. Vedle zlepšení prostředí pro děti a zaměstnance škol je významná část prací zaměřena také na energetické úspory. První etapa rekonstrukce ulice Na Hrázi v Berouně stále není skolaudovaná. Město odhalilo poškození, která vznikla při nedávné poklácce asfaltu. Vedení města k situaci zaujalo nekompromisní postoj. Očekává, že silnice bude ve stavu dle projektové dokumentace a bez viditelných oprav. V Lounech se těší nové relaxační oáze, více nám řekne mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Parčík u pramene v Lounech je téměř dokončen. Večer nyní prostor oživuje osvětlený altán. Nové posezení, dřevěná lehátka a relaxační sítě jsou připravené pro chvíle odpočinku a setkávání. Součástí revitalizace bylo také zvelebení okolí léčivého pramene Luna, který patří k významným místům Loun. Upravený prostor nyní nabízí také lavičky, mobiliář a vytváří příjemné místo pro krátké zastavení i další odpočinek s výhledem na České středohoří. Nově vysazené stromy, keře, trvalky a tisíce cibulovin ještě na podzim doplníme dosíváním travnatých ploch a bude také dokončena realizace zelené střechy altánu.
1: Novelu, kterou chce vláda lidem od 80 let věku zvýšit jejich důchod a zvednout penzi i pracujícím důchodcům, by sněmovna mohla začít projednávat ještě dnes. Doplnění předlohy do programu nynější schůze prosadila vládní koalice v zájmu včasného schválení úpravy, neboť chce zvýšení penzí 80-letých zavést už od příštího roku.
2: Sport.
1: Fotbalista Tomáš Vlček byl navzdory porážce 2-3 s Lens v úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů hrdý na tým Slavie. Pražané si podle něj za předvedený výkon zasloužili alespoň bod, řekl 25-letý obránce.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes v noci začne oblačnost ubývat, v noci teploty klesnou na 13 stupňů. Sobota bude polojasná s teplotami do 20 stupňů Celsia.
0: Tak co vám budeme z muziky servírovat mezi 14. a 15. hodinou? Bude třeba Pink? A téma, budeme opět pokračovat ve výmluvách. Máš nějakou výmluvu, kterou používáš, když třeba přijdeš pozdě do práce nebo někam
1: no,
0: kamkoliv pozdě?
1: No jasně, nejčastější, no ale počkej, to teď nemůžu říct přece.
0: Ale může,
1: tak já to řeknu. Já se vždycky vymluvím na dopravu. Že jsem to mohla doprava, ano.
0: Dobře, no. A co teda řekneš, jo? Že prostě byla zácpa někde.
1: No jasně, no, že komplikace v dopravě, že se strašně omluvám, ale že tohle jsem fakt ovlivnit nemohla.
0: Tak už si na tebe při pondělku příští týden dáme velký pozor.
2: Relax Radio. Honza Ladra, Bára Průšová, Relax Radio.

0: pohodová muzika, o tu se teď v éteru Rádia Relax postaral James Blunt. Dnes řešíme výmluvy. To, že se vymlouváme třeba na ujetý autobus, na dopravu, to asi tady, koukám na ty SMSky, vyhrává opravdu ve velkém. A teď jedna zajímavost. Ne každá výmluva je totiž lež. Psychologové rozlišují mezi vědomým klamáním a situací, kdy si člověk sám pro sebe vytvoří vysvětlení, kterému opravdu věří. Třeba nešel jsem běhat, protože venku bylo moc vedro. Ve skutečnosti se nám ale prostě nechtělo jít běhat. Jenže náš mozek nám nabídne mnohem příjemnější vysvětlení. A my pak sami sebe přesvědčujeme, že to bylo vlastně rozumné rozhodnutí. Takže možná největší mistr výmluv není člověk, který lže ostatním, ale člověk, který dokáže perfektně obelhat i sám sebe. A to jsme podle mě občas úplně všichni.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

Dnes společně ve Fresh Timeu řešíme výmluvy. Hodně se vymlouváme na změnu životního stylu, nechce se nám jít třeba běhat. A jestli zrovna běhání nebo, já nevím, jiný sport není, vaše parketa posilovny vám třeba nevoní, abych vás okamžitě vyřídí, tak si relaxáci zatancujte. Na to se bude těžko hledat nějaká výmluva. Tanec je totiž ideálním pohybem pro všechny generace. No a my, Radio Relax, se postaráme o tu hudební kulisu. Právě teď ideální song na ten zmíněný tanec. Česká partička MIG 21 a song Tančím.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice D1 na 12,5 km ve směru na Brno. Pro poruchu je tam odstavený vůz a tvoří se tam chvilkové zdržení, takže chvilková kolona, tak si počítejte na D1 na 12,5 km ve směru na Brno. Na D5 na 60. kilometru zase zpozorněte ve směru na Prahu, tam v pravém jízdním pruhu leží kurta. No a ještě pozor, bouralo se na jižní spojce, to jsme tady v Praze, jižní spojka, nehoda dvou osobních vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: Česká muzika i tu vám hrajeme na relaxu. Takhle v pátek odpoledne skupina Krištof, co bude pak? No a až půjdete dnes spát, zkuste se relaxáci zaměřit na jednu drobnost. Máte doma dveře do ložnice otevřené nebo je před spaním automaticky zavíráte? Možná to vás prozrazuje víc, než si myslíte. Výklady totiž říkají, že lidé, kteří nechávají dveře otevřené, mohou mít větší potřebu zůstat v kontaktu s okolím. Prostě chtějí mít přehled, co se doma děje. Naopak ti, kteří dveře pečlivě zavřou, často víc potřebují soukromý klid a pocit, že svět na chvíli zůstane za těmi dveřmi. Jestli večer zabouchnete dveře ložnice, možná nejste žádný morous, možná si jen umíte nastavit jakési hranice. A jestli je necháváte tedy do kořán, tak buď jste otevřený člověk, o tom žádná, nebo doma zkrátka potřebujete mít pod kontrolou úplně všechno, včetně toho, kdo jde na záchod.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Taky vám to tak rychle utíká jako mě tady ve studiu, za chvilku 15. hodina, to letí. Dnes jsme ve Fresh Timeu řešili převážně výmluvy a teď číslo, které je podle mě skoro až děsivé. 95,6% lidí přiznalo, že občas něco odkládá. Vyplývá to z nejnovější studie, která sledovala více než 1800 lidí. Takže když dneska řeknete, udělám to později, rozhodně nejste sami. A zajímavé je i to, co lidé nejčastěji odkládají. Na prvním místě jsou to domácí práce, tedy uklízení, žehlení a podobně. Takže jestli máte doma třeba neuklizený byt, možná za to nemůže vaše lenost. Možná jste jen statisticky naprosto normální člověk. Co ale teď odložit já nemůžu, tak to je pozvánka na náš web radio.relax.cz, protože tam potřebujeme vás, naše posluchače, abyste opět zahlasovali pro svou oblíbenou píseň v hitparádě Relaxádě.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Na minutu, ale i na sekundu, přesně právě teď, 15.00.
1: Rakovník schválil pobyt dětí, které jsou v pěstounské péči v rekreačním zařízení, a Berun má nejlepší finanční situaci v historii města. Pěkné páteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Rada města Rakovník schválila navržené termíny pobytu dětí v pěstounské péči v rekreačním zařízení města ve Skrých v roce 2027. Tyto pobyty úřad zajišťuje na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Pobytů se zúčastňují i děti ze sociálně znevýhodněných rodin. S podobnými pobyty má odbor dlouhodobé zkušenosti již od roku 2006.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: V sobotu čekáme polojasno až oblačno, později večer začne od severozápadu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů Celsia. V neděli očekáváme přibývání oblačnosti, odpoledne i déšť a nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Relax Radio.
1: Podrobná finanční analýza vyhodnotila finanční zdraví města Berouna jako výborné, nejlepší v historii města. Město je v nejlepší finanční kondici a začal ambiciózněji budovat a investovat. Analýza kladně vyhodnotila zejména nárůst investic a oprav na excelentní hodnoty. Finanční kondici město udrželo historicky nejlepší, a to navzdory výpadku příjmu z hazardu, které nastalo změnou zákona investice a opravy Berouna. Mluvčí oblastní nemocnice Kladno Zbyněk Boublík nám sdělí, jaké novinky se v nemocnici v posledních dnech odehrály.
4: Lékaři oddělení centrálního a urgentního příjmu oblastní nemocnice Kladno mají k dispozici nový mobilní ultrazvuk. Přístroj v hodnotě 1 379 400 korun nemocnice pořídila díky finančnímu daru statutárního města Kladna. Moderní systém lze podle potřeby přesouvat přímo k pacientům a využívat při vyšetřování akutních zdravotních obtíží. Nový ultrazvuk byl na urgentním příjmu předán ve čtvrtek 10. září dopoledne. Součástí přístroje jsou tři vyšetřovací sondy, které lékařům umožní zobrazit srdce a cévy, orgány dutiny břišní i tkáně uložené blízko pod povrchem těla.
1: Silnou Evropu podporuje podle výsledků průzkumu 39% Čechů, naopak 29% preferuje slabší EU. Dalších 16% má nekonzistentní názor, přálo by si slabší integraci, ale silnou EU navenek. Zbývajících 16% neví.
2: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
0: Protože už se známe nějaký ten pátek, tak myslím, Barčo, že náš hudební dramaturg tě teďkon potěší, bude Tereza Karnová.
1: No,
0: to ty
1: tak,
0: máš ráda.
1: Ale to jsi mi udělal velkou radost.
0: No já ne, to ten dramaturg. Tak doufám, že stejnou radost, jako má Barča teď, budete mít i vy. Už za chvilku na Relaxu, tahle skvělá muzika. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Dnes si svět připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. 4 unesená letadla tehdy změnila nejen životy tisíců lidí, ale i svět, jaký jsme do té doby znali. Je to 25 let a já jsem tehdy chodil do prváku na střední školu tady na Kladně a dodnes si pamatuju, jaké bylo počasí, co jsem v tu chvíli dělal, když jsem se to dozvěděl. Tak jsem se chtěl zeptat relaxáci, jestli to máte taky tak.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

Posloucháte Rádio Relax, dnes je 11. září, já už jsem o tom mluvil na začátku hodiny. Celý svět, hlavně pak obyvatelé Spojených států, si dnes připomínají 25 let od teroristických útoků ve Spojených státech amerických, které nepřežili téměř 3000 lidí. Příslušníci militantní islámské organizace Al-Qaida tehdy unesli 4 letadla komerčních linek a provedli sebevražedné útoky na New York a Washington. Nejtragičtějším byl útok na věže Světového obchodního centra v New Yorku. Spojené státy v reakci na útoky vyhlásily válku proti terorismu. 11. září 2001 skončil sen o bezpečném světě po uhasnutí studené války. A skoro všichni si úplně vzpomeneme, co jsme ten den 11. září 2001 dělali. Tak teď tedy společně pojďme zavzpomínat. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.

0: God bless the victims, their families, and America.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno. Pozor, je tam dopravní nehoda, aktuálně neprůjezdný jeden jízdní pruh střed dvou osobních vozidel. D11, 99. kilometr ve směru na Jaroměř, je tam taktéž nehoda, a to nehoda nákladního vozu. A ještě D5, 26. kilometr ve směru na Plzeň, porouchaný osobní vůz. Počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak jdeme na to, páteční souboj moderátor versus právačka. Já doufám, že když je to páteční, že to bude takové uvolněné. Co?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem se snažila, aby bylo. Takže já si myslím, že dneska to určitě uhodneš.
0: Tak to se těším, já doufám, že i naši posluchači. Takže teďkon, přátelé, volume doprava, pokud jdete v autě, můžete si dát taky ten souboj, kdo z vás bude rychlejší. Já doufám, že dnes získám 2 body, včera se mi moc nepoštěstilo. No a vy můžete získat od nás písničku na přání.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, jdeme bojovat. Round one, fight. Tak povídej.
1: Takže, taková pro mě zásadní věc. Tenhle seriál je z roku teda 2017 a natáčel se tady na Sýtný. To je takový stěžejní, myslím si i pro posluchače. No a jestli nesleduješ televizi, tak Honziku nevím, no.
0: Tak televizi doma máme, jo, aby si nikdo nemyslel, že jsme nějaký zaostalí, že ta naše domácnost úplně není jako plnohodnotná, ale tohle asi nedám, no.
1: Tak ještě jsi to neslyšel.
0: No, ale já už teď přemýšlím, co, to bude něco jako z kriminálního prostředí,
1: ano,
0: ne?
1: Ano.
0: Tak to znám, tak já nevím, kriminálku Anděl, tak to pochybuji, že se to natáčelo tady na Sýtné. No nic, dej znělku teda.
1: Jdeme na to.
2: Jmenuji se Filip Marvan. Jsem policajt.
0: A to je všechno?
1: To je všechno, protože dál, kdybych to nechala, tak by to bylo moc jednoduchý a to zase nechcem.
0: Jo, tak co na mě takhle v tomhle roce vyběhlo? No, figuruje tam Janák?
1: Ne.
0: Tak nevím.
1: No tak nic, no. Tak prostě naši posluchači to budou
0: muset... To jsem to vzdal teda hrozně.
1: Strašně rychle, Honziku, ty vůbec nebojuješ.
0: No nevím. Nevím.
1: No tak to nevadí. No tak teďkon jsem sice ti vzala 2 body, ale v pondělí se to otáčí.
0: To víš, počkej.
1: A už teď se trošku bojím.
0: To by vlastně, když bylo 11. září, dneska vzpomínáme 25 let, tak to ano. By byl jeden rok.
1: Ano.
0: Tak počkej, tak to budeme hodit do hloubky teda. Tak 66 736 736, příští týden něco určitě z 90. možná dáme i 80. léta, ale dnes tedy rok 2017 a já jsem bez bodu, ale vy, někdo z vás, můžete mít písničku na přání, tak tedy pište.
3: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: a taky Faruko v Eteru Rádia Relax. Já bych řekl jeden z velkých letních hitů. No a nevím, jestli je hit ten tvůj dnešní seriál, jako kolik lidí na to napsalo, jako hodně, ale
1: jako hodně, ale hlavně je jenom jeden tábor.
0: No, tak to je hezký teda, to není možný.
1: No jo, opravdu, Hanziku.
0: No tak pojď to připomenout těm, co to naladili třeba právě teď, aby si taky mohli zasoutěžit, z čeho je tohle?
2: Jmenuji se Filip Marwan, jsem policajt.
0: Podle mě jedna z nejdelších ukázek, co jsme kdy měli.
1: A tu nápovědu mám ještě zopakovat? Asi nemusím, ne?
0: Asi nemusíš, pojďme rovnou tedy na hlasovky. Tak co si myslí naši posluchači, že to je za seriál?
3: Tak je to seriál Svět pod hlavou. Myslím, že má 11 dílů. Svět pod hlavou. Zdravím Rakovník, Robert, ahoj.
0: A my zdravíme do Rakovníka, koho pozdravíme dál?
4: Haló? Tady po dlouhé době přijde Jarda. Je to Nebe nad hlavou. Je to kriminální seriál období 80. let. Mějte se krásně, zdravím.
0: No a vidíš, a hned máš dva tábory. Takže bylo to, první to byl Svět pod hlavou a Nebe nad hlavou od Jardy. Takže jdeme na třetího volajícího.
1: Jdeme na třetí a ten bude rozhodující.
5: Ahoj, Lukáš.
0: Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, Lukáši.
0: Tak my tě zdravíme, předpokládám, do auta. Je to tak?
5: Je to tak.
0: Takže
5: jdeme
0: co?
5: S dcerou akorát dcerou. Na stavbu.
0: Hezky. A jak se jmenuje dcera?
5: Štěpánka.
0: Ahoj, Štěpánko, my tě takhle zdravíme z rádia. A teď já jsem nerozuměl, vy jedete na stavbu nebo na svatbu?
1: Taky jsem nerozuměla.
6: Na stavbu.
1: Na stavbu. A co stavíte?
5: Rodinný dům.
1: No krásný.
0: A Štěpánko, ty jedeš tátovi pomoct, vej?
6: Jo.
0: Já mám taky takovouhle pomocnici doma a jde to hned mnohem lépe. Tak ještě teda necháme mluvit tátu, co to je za seriál?
5: Je to Svět pod hlavou.
1: A je to správně.
0: Fakt? No tak dobrý. Tak to vám krásně ta práce na tom domečku začíná. Výhrou na Rádiu Relax. Vy si teď můžete přát něco do auta, jakoukoliv písničku. Já myslím, že to přání necháme asi na Štěpánce, co?
5: Můžeme.
0: Tak Štěpánko, co si budeš přát?
6: Perpetuum mobile.
1: Ale ty máš úžasný vkus.
5: Tak děkujeme.
0: A co vás dneska čeká na té stavbě? Co máte v plánu dělat?
5: Jenom měření bude dneska.
0: Jasně, takže takový jako jenom stavební dozor dneska, dalo by se říct. Vy to tam jedete zkontrolovat, něco naměřit. No tak ať to jde hezky od ruky, ať co nejrychleji bydlíte, stihnete to do Vánoc.
5: Určitě.
0: Jo? To je podle mě takový deadline všech, jako jo, když se něco dělá, to musí být do toho Vánoc. Já to totiž vždycky říkal těm řemeslníkům, co k nám přicházeli na stavbu, já říkám, zvládnete to do Vánoc. No pan Andra, nejste jediný, no, kdo nám tohle říká, no tak držím palce, ať teda tam ozdobíte vánoční stromeček a ať ti tam Štěpánko něco hezkýho Ježíšek nadělí. Mějte se krásně a tady je Eva Farná, hezký víkend, ahoj.
1: Ahoj.
5: Mám taky, ahoj.
7: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Yeah.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích
1: je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, je tam 16. stejně jako tady u nás ve studiu. Já tady teda mám navíc ještě Barču a ta má navíc pro vás zprávy.
1: Kladno revitalizuje ulice a rozšiřuje kapacity parkování a v Česku bylo evidováno několik kontaminovaných míst.
2: Relax Radio.
1: Rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury města Kladna v roce 2026 přinesly Kladeňákům také stovky nových parkovacích míst. Část z nich vzniká při rekonstrukci uličních prostorů v sídlištích, další jsou městem a jinými investory zřizovány na místech s vysokou dopravní vytížeností. Ve středočeském kraji v prvním pololetí přibylo přes 1600 obyvatel. Růst táhly hlavně okresy v okolí Prahy. Naopak na Mělnicku lidí ubylo téměř 100. V regionu se za prvních 6 měsíců narodilo 395 dětí, ale 616 lidí zemřelo. Celkový počet kraje rostl jen díky stěhování. Přirozenou cestou středočechů výrazně ubylo. Starosta města Podbořany Radek Reindl nás informuje o nové úpravě parku.
3: Podbořany dokončili revitalizaci Schillerova parku za 6,5 milionu korun. Přibyly tady nové cesty, dvě hřiště, osvětlení, altán i plocha pro venčení psů. Součástí parku je také pravěká stezka a broukoviště. Obnovený je i původní kamenný památník německého spisovatele Friedricha Schillera.
1: V Česku bylo k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných míst, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí. Na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba 5 milionů korun.
2: Sport.
1: Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. 20-letá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siniakovou.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Příštím týdnu bude počasí stále na stejné vlně. V pondělí bude oblačno, místy slabý déšť s teplotami 20 stupňů Celsia. V úterý bude převážně polojasno s teplotami 23 stupňů Celsia a od středy se začne ochlazovat.
0: V podstatě otázka, která je na místě, program na víkend. Jako já se ptám vždycky v pátek, ptám se vlastně všech zprávařů, který tady jsou, většinou mají takový nějaký jako dobrý tipy, co ty bys měla na víkend?
1: No tak já jako...
0: Hlavně neříkej klasiku, gauč, film a
1: ne,
0: tak.
1: To, no tak to nehrozí tenhle víkend. Já budu hodně moc uklízet doma, hodně moc prát, protože v úterý od... No, v pondělí, to je jedno. Prostě odjíždím na týden pryč a takže prostě musím se zabalit, což není jen tak. A musím to dát doma dohromady, abych se nevrátila do bordelu.
0: Jo, to je hodně pestrý
1: to
0: program.
1: Nemám, to nemám ráda, víš.
0: To jako, musím uznat, že tohle by mě fakt lákalo. Kdyby z toho měla málo u víkendu, tak jako věděl bych
1: no,
0: místa,
1: počkej,
0: kde se ještě dá uklízet.
1: Jako ještě v sobotu bude u mě grilovačka, třeba,
0: no, tak
1: víš.
0: To už si měla říct tohleto, jako. V sobotu má být relativně dobrý počasí, ano. Takže proč ne? Dáme si muziku zlatou. Mondo a vlastně jedna z novinek Relaxády, za chvilku si k tomu něco řekneme, protože to je hodně zajímavý. To je sportovec, který chce získat Grammy.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Slíbil jsem vám, že vám pustím na začátku jako novinku zpěváka a sportovce zároveň. Bohužel se mi stala věc, která se mi čas od času prostě stává. Já se to tady snažím co nejrychleji napravit, ale nějak mi to prostě nejde. A to, že mi vypadlo oficiální, to znamená obecné, to znamená občanské jméno chlápka, který se říká Mondo a který je, pozor, a to je to nejdůležitější, světový rekordman ve skoku o tyči. Má na svědomí 15 světových rekordů, to si ještě pamatuju. A taky si pamatuju to, že vlastně ty světové rekordy překonává on sám, jako si svoje. Ještě ho to pořád prý baví. Na druhou stranu teď nedávno vydal někde nějaké jako prohlášení, že tohle to už jako tam už dosáhl téměř všeho a teď má zálusk na hudební cenu Grammy. Myslím si, že pokud pojede tímhle s tím stylem, to znamená jeden hit za druhým, tak že se mu to nakonec podaří. Já bych mu to rozhodně přál a možná, že během chvilky najdu i to jeho civilní jméno a jako to se prostě občas stane, jo. Čím víc na to myslíte, tím víc to nefunguje. Nebo mi ho někdo možná napíše na 606 736 736. Skáče o tyči, jenom kdybyste věděli.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax

0: Jsem strašně rád, že minimálně 8 posluchačů mě poslouchá, protože přišli sem okamžitě SMSky, dokonce na WhatsApp i na SMS zprávu, takže já už teďka naprosto přesně vím, že onen zmiňovaný, hledaný sportovec, který touží po ceně Grammy, se jmenuje Armand Duplantis. Já všem moc děkuju, první SMSka přišla od Lukáše, takže tomu obzvlášť. Díky moc.
1: Relax. Relax Radio.

0: Každý z nás uvažuje o večeru, pátek, samozřejmě jinak. Někdo je rád, že si po té celotýdenní dřině doma sedne na gauč a prostě dá nožky na stůl, udělá si televizní večer a tak dále. Někdo se zase naopak už třeba od středy těší na to, až pátek, nebo možná třeba i v sobotu, vyrazí někam za zábavou, za dobrou zábavou.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Než se pustíme do všech tří nabídek, které tady pro vás mám, tak jako lehce nadhodím, že jsem se díval na předpověď počasí na zítra i na neděli a ta zítřejší, na kterou jsou naplánované všechny ty akce, nevypadá vůbec špatně, takže bych se toho vůbec nebál, vybírejte. Možnost číslo 1. Maruščin pochod od srdce, celodenní akce na fotbalovém hřišti Bratronicích, proběhne, jak už jsem říkal, zítra, tedy 12. září od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na spoustu věcí. Na zábavnou stezku, tam má asi 3 kilometry. Na hřiště se bude taky soutěžit, bude se tam těžit zlato. To bych si fakt jako šel i vyzkoušet, jinak abyste věděli, je to prostě hledání pokladů v písku. A chybět nebude ani výborné občerstvení a pro děti skákací hrad. Ve 14 hodin na programu koncert Jakuba Vostřáka. Ještě je důležitý zmínit, že výtěžek půjde na pomoc nemocnému Domýskovi z Chudenic. Jedeme dál, další nabídka, festival Letorosty. Sobota 12. září od 15 hodin, to jsou takové stručné zvací informace. Zámek Králův dvůr, tak to je celkem jasný. Vystoupí tam, pozor, Vildačok, to bude hodně divoký, Laura a její tygři, Vojta Dyk, ten to trošku zmírní a další. Mediálním partnerem je Radio Relax, na místě bude i náš kolega Dan Adam. A další nabídka, ta úplně poslední, co tu mám, Taška Fest, což je meziplanetární festival na podporu umělců s postižením. Proběhne taktéž v sobotu 12. září od 11 do 22 hodin v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích. Vstupné na multižánrový festival je dobrovolné, takže budeme doufat, že vás tam dorazí co nejvíc.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Takové lehké vzpomínání na 90. léta, Maxi Priest, Close to You, máme 4:45 a 1 minutu k tomu. Teď se podíváme do kalendáře, samozřejmě máme spoustu výročí narozenin a tak dále. Asi nejdůležitější, co se dneska slaví asi po celém světě, 11. září, to je jasný, Den vlastenců. A co dál?
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. září. Tento den roku 1936 se narodil v Havlíčkově Brodě herec Pavel Landovský. 4 roky před ním také italský módní návrhář Valentino. Ročník 1965 je všestranný hudebník jménem Moby. Tento den končily v historii hned 2 olympijské hry. Roku 1960 v Římě, roku 1972 v Mnichově. Tady došlo k teroristickému útoku, při kterém bylo zavražděno 11 izraelských atletů. Tento den roku 1971 se narodil Richard Ashcroft, bývalý kytarista a zpěvák skupiny Verve. 11. zářijový den 1971 zemřel Nikita Chruščov, ústřední tajemník KSSS. Ročník 1977 je Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. Rok před ním přišel na svět automobilový závodník Tomáš Enge. Roku 1940 se v New Jersey narodil režisér Brian De Palma. Tento den roku 1987 byl ve 43 letech ve svém domě na Jamajce zloději brutálně zavražděn Peter Tosh, hvězda reggae music. O 3 roky později vydal George Michael své 2. album Listen Without Prejudice. 11. září 2001 došlo k největšímu teroristickému útoku v dějinách lidstva. 2 unesená letadla narazila do věží newyorských dvojčat, budov Světového obchodního centra. Jedno si za svůj cíl vybralo Pentagon a 4. skončilo v poli západní Pensylvánie. Při útocích zemřelo víc jak 3000 lidí.
2: Relax. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Myslím si, že Jay-Z a spolu s ním taky Alicia Keys, to je muzika, která patří nerozlučně k 11. září, tedy k dnešku. Máme 17 hodin na jednu minutu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: O víkendovém počasí jsem tady tak jako trošičku už se zmiňoval, teď to lehce upřesním, v sobotu čekáme polojasno až oblačno, tedy něco mezi, můžete si vybrat. Později k večeru začne od severozápadu oblačnost přibývat, ale to už jako se dá přežít. Nejvyšší teploty 20 až 23, já vím, není to žádná letní sláva, ale dá se to vydržet. V neděli potom to bude trošku horší, bude přibývat oblačnost, odpoledne by mělo i sprchnout a teploty klesnout. 19 až 22, to je nedělní maximum. Někdo posílá SMSky, někdo posílá maily, já posílám měsíc.

0: Asi jste pochopili, že vám pošlu muziku od Poetiky. Paradoxně jmenuje se Měsíc, nikdo to nečekal a uslyšíme ji za chvilinku.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: 17.08, říká se, kdo je připraven, není překvapen. Po tom minulém kiksu, v té minulé hodině, kdy jsem si nemohl vzpomenout na občanské jméno Monda, to je zpěvák, který se občanským jménem jmenuje Armand Duplantis a je to hlavně skokan o tyči, má mraky světových rekordů a tak dále, tak v téhleté hodině tady máme další novinku Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, na kterou se můžete podívat a hlavně hlasovat na www.radio-relax.cz, záleží na vás. A tam je dvojice, která se jmenuje Sonny Fodera a Becky Hill. Tak jsem si říkal, zaperlin Sonny Fodera, občanským jménem Sonny Fodera. Tak ten mě trošku překvapil. Tak jsem sadil aspoň na tu Becky Hill, že by jako eventuálně z toho mohlo něco vypadnout. No tak našel jsem, že občanským jménem se jmenuje Rebecca Claire Hill, což v podstatě Becky je taková domácká podoba Rebecky, takže taky nic. Tak uvidíme v příští hodině. Tohle je aktuálně, tuším, že čtvrté nebo páté místo, jak už jsem říkal, hlasovat pro ní můžete klidně dál. No a my jdeme dál.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dorazil jsem dopravní SMS-ka od Pepana. Ahoj, ve Slaném zásičárnou na Blahotice stojí policajti, chytaj tak nohu z plynu, kdo samozřejmě jezdí podle pravidel, to znamená tak, jak má, tak se bát nemusí. Vy ostatní byste se měli přizpůsobit, abyste se nemuseli bát do budoucna.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme se podívat na dálnice, tady páteční odpoledne, nebo chcete-li pozdní odpoledne, skoro podvečer, takže klasika, když začneme od Pražského okruhu, tak tam těch kolon bude relativně dost. Pod pojmem kolona samozřejmě mám na mysli to ne, že by se to nehlo, ale přijedete, na chvilinku se zastavíte, odpočinete si, prohlídnete si vozy okolo sebe, no a za pár minutek třeba projedete úplně v pohodě. Mezi 78. a 83. kilometrem na okruhu ve směru na Ruzyně, na D7, je takováhle kolona, nebo spíš zdržení, asi 4-kilometrové, takže počítejte s tím, že nějakou chvíli se tam asi zarazíte. To samé, když se podíváme ještě od pár kilometrů blíž, to znamená zhruba od 15. do 18. kilometru, ten samý směr, to znamená Ruzyň D7, kolona menší, zdržení tím pádem také menší. No a ve finále se můžeme podívat i opačným směrem, ve směru z okruhu na D1 od 22. k 18. kilometru, taky počítejte s tím, že si chvilinku postojíte. Může to být jenom jeden pruh, kde jsou třeba kamiony, to jsem už taky zažil, nicméně zbrzdí to i ten levý, takže to taky úplně neodsejpá. Ještě bych se možná podíval na D11, to už jsme dokonce hlásili tady, někdy na 99. kilometru ve směru na Jaroměř, tak se stala dopravní nehoda, taky opatrně. Jinak, kdybyste mířili směr hory, doporučuji možná, než jet na Boleslav, to znamená pak na tu D11, zkuste to vzít třeba přes Mělník, já jsem to jel minule, bylo to i rychlejší.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Ještě bych se možná vrátil díky SMS, která jsem dorazila před chvilinkou od Pepy, k těm dopravním informacím ohledně toho směru na po D11, to znamená směr na Bolku a tam. A v podstatě já jsem vám doporučoval, abyste, když nechcete jet po dálnici, protože vymotace z Pražského okruhu je docela problém občas, jako takhle v pátečním odpoledni, tak já to občas jezdím přes Mělník, ale mi právě napsal, že ani přes ten Mělník, konkrétně za Kralupama, za Velvarama, že to není žádná paráda. Takže záleží na vás, co si risknete, doufám, že vám aspoň něco vyjde.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Občas se stává, že se prostě úplně jako nedaří, jak by mělo. V pátek je to celkem logický. A děkuji i za další zprávy, ve kterých mě upozorňujete, že co se týče dopravních informací, tak na Boleslav vede D10. Jasně, D11 je na Hradec, tam je to celkem v pohodě, ale ta D10 se dá objet, to znamená přes ten Mělník a podobně. Takže ještě jednou děkuji, už si budu dávat větší pozor a pustíme se do další muziky. Třeba Eda Štěrena vám nabídnu za to, že jsem se splet. Snad už to bylo naposledy.
1: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Pomalinko, ale jistě se blížíme k 18. hodině, k té páteční, to znamená, začíná nám páteční večer. Vy se budete pomalu rozhodovat, co dělat a co ne. Můžu mít pro vás nějakou nabídečku. Co se týče nabídek, tak bych tady s dovolením měl také nabídku ještě návštěvy psího útulku, protože občas se člověk cítí sám, že by třeba doma uvítal ještě nějakého čtyřnového parťáka. A upřímně, psy z psích útulku jsou hodně vděční a dokážou to dát dost najevo. Po 18. hodině tady budu mít konkrétní nabídku a 100% se podíváme i za další muzikou, třeba po 18. slíbím i Bon Jovi, který vám navzdory tomu, že už je večer, popřeje hezký den.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Je to tady, 18. hodina, tedy páteční večer.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Možná bych vás radši potěšil nějakou lepší předpovědí počasí na víkend, ale myslím si, že ani tohle není úplně špatný. Zítra polojasno až oblačno, je to něco mezi. Sázka. Teplota 20 až 23 stupňů Celsia. V neděli tam už to bude trošku horší. Oblačnost bude přibývat, ale třeba to nevyjde. Odpoledne by mohlo sprchnout a teploty budou mezi 19 až 22 stupni. Slíbil jsem vám Bon Jovi, zahrajeme je určitě a tady to potvrdí.

0: Jdeme pár minut a k tomu ten psí útulek, jak jsem slíbil, to bude hned jako první.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Vždycky, když poslouchám Dašu, což je mimochodem opět další hitovka z Relaxády, tak mám sto chutí si vzít nějaký ten kovbojský klobouk a nebo aspoň třeba tady zkusit, jestli v rádu nemáme nějaký sedlo nebo něco podobného. A tohle je taková ta modernější countryovka, ona Daša tuhle tu muziku dělá ráda a má s ní hlavně velký úspěch, co si budeme povídat. Mimochodem jí hodně pomáhají i sociální sítě. Já vždycky, když vidím to, že jí budou hrát někde, kdekoliv, tak jsem si říkal, a jsem si ji překřtil trošku na, je to Američan z Vysočan, znáte to, to je takový to český přirovnání. A to jenom proto, že občanský jméno Daši, což neples pozor, s českou Dašou, to je taky česká zpěvačka, mimochodem výborná, tak tahle ta americká se jmenuje civilním jménem Anna Daša Novotny. To znamená, že musí mít někde nějaký předky v Česku, to prostě jinak nejde. Jinak ona sama je právoplatná Američanka, narozená v Kalifornii, ale zpívá moc hezky. A teď už přidáme ty Bon Jovi.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: K pondělí a zároveň i k pátku, to je taková opakovačka, patří k vysílání Rádia Relax, teda k tomuhle tomu jakoby večernímu už teďka pejsko stránka. Je to takový neoddiskutovatelný fakt. A dneska máme psa, který už jsme nabízeli v pondělí, zatím se nikdo neozval. Každopádně možná to bude tím, že někoho vyděsil svým jménem. Jmenuje se totiž Hrobařík a co si budeme povídat, to není úplně ideální jméno. Každopádně tenhle ten se dostal do útulku v Jimlíně a to mě taky hodně zmátlo, protože psi z Jimlína mívají při focení, protože fotky najdete jednak na jejich stránkách a třeba i u nás na stránkách na www.radio-relax.cz, když rozkliknete pejskou stránku, tak fotky z Jimlína vždycky u těch jejich psů mívají šátek. Ty psi se odlišujou, jsou prostě jiný a myslím si, že se i daleko líp hledají pánichci pro ně. Každopádně Hrobařík asi zjevně zlobil, protože ho nemá. Možná, že to odpovídá tomu, co tady o něm napsáno, že je nevychovaný a temperamentní, nebo to bylo. Každopádně teď už je na tom relativně dobře, má dobré hygienické návyky, kdybyste se na něj podívali. Na vodítku ale hodně táhne. Jako na to je potřeba si zvyknout a trošku to odnaučit. Kámoše si vybírá, to je jasný, ale je učenlivý. Zvládá povel sední a lehni a má rád lidi. Každý ho vítá s úsměvem, s tím psím a radostným poskakováním. Takže pokud byste se na něj jukli na stránkách a případně ho i chtěli, protože vypadá fakt dobře, má dlouhý jazyk, tak můžete vyrazit směr útulek Jimlín, je to útulek pro opuštěná zvířata a kdo ví, třeba už příští týden bude mít Hrobařík svůj domov.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

4 minuty po půl sedmé na relaxu Black Eyed Peas a taky kouknutí se na sociální sítě, konkrétně Facebook, co taky jinýho. Musím teda uznat, že mě osobně pobavil příspěvek mého kolegy Honzy, který tady byl přede mnou, najdete ho tam vlastně hned, jak se podíváte na Facebook Relax Rádia, protože to je přesně o tom vidět, že ta čeština je krásná a ohebná řeč. Mrkněte se, pochopíte. No a co se mě týče, tak já jsem dneska jako zvolil tak jakože, jak to říct, jsem prostě vypadá to, že to je hodně navážno, ale berte to s rezervou. Ten příspěvek, to je taková výběrovka, by se dalo říct páteční. Ale na druhou stranu se ukáže, jak jste na tom, co byste jako radši. Jestli nějakou tu lásku, nebo spíš tu moc a bohatství a tak dále. Mrkněte se, vyberte si. Já jsem docela zvědavý na výsledky. V pondělí se na to mrkneme zpětně. Děkuji.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

producent, muzikant a hlavně DJ, který si říká Lost Frequencies. Mimochodem zjišťoval jsem, podle čeho má takovouhle přezdívku. Je to prý proto, že vlastně bere takový ty starý hitovky, lehce zapomenutý a ztracený, by se dalo přímo říct, a předělává ty frekvence do takového modernějšího zvuku. Přidá k tomu nějaký BPM a tak dále, aby to trošku dobře znělo. Pouští to ven do světa a světe, div se, většinou to má úspěch. Ve Radio Now, tak to byla muzika, kterou jste slyšeli právě teď. Ve 6:45 a svým způsobem to mohla být i taková pozvánka na dnešní a nebo sobotní večer.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Zase jsme se trošku hli v čase, ještě stačí jedna jediná minuta a máme tu 19.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak pozor, o víkendu čekáme polojasno až oblačno, to je ta lepší varianta, ta sobotní. Teploty budou v sobotu 20 až 23, potom později k večeru bude od západu oblačnost přibývat. Tak pokud se někam vydáte na celodenní výlet, určitě bych si sebou vzal nějaký deštníček. Ve neděli potom bude oblačnost přibývat celkově už od rána, odpoledne dokonce zaprší a nejvyšší teploty o 1 stupeň menší, to znamená 19 až 22. V tuhle chvíli už můžete začít přemýšlet, co s načatým víkendem, jak by se dalo říct. No a já vám k tomu pustím Ameriku od Lucie.

0: Pá, udělám já. Tohle to je z dob, kdy Lucie byla ještě Lucí a Amerika opravdu velikánským hitem. Teď vám popřeju hezký večer. Budu se těšit buď to zítra ve Slaném, anebo v pondělí. Zase odpoledne při vysílání.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Relax Radio.
7: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: V roce 1956 přišel na svět ve skotském Glasgow rockový kytarista Brian Robertson z kapely Thin Lizzy a Motorhead. Ten samý den i rok se narodila slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Roku 1953 se ženil americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Ve stejný den se v Sovětském svazu stal Nikita Chruščov generálním tajemníkem UVKSSS. O 6 let později Sověti vypustili sondu Luna 2, která jako první přistála na měsíci. Roku 1948 se tento den tehdy 13-letý budoucí král rock'n'rollu Elvis Presley stěhoval s rodiči do Memphisu. Roku 1966 dostali Beatles zlatou desku za Yellow Submarine. O 11 let později se Paulovi a Lindě McCartneyových narodil syn James Lewis. Psal se rok 1987, když Morrissey, zpěvák tehdy hvězdných The Smiths, odešel na solovou dráhu. Tento den roku 2003 odešel ze světa navždy ve věku 71 let legendární zpěvák Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire.
1: Hello, I'm Johnny Cash. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.